A wšitko dobre, a wele wesela přejemy, so wie tež nowačkam. Nowačko je 6 serbskich zakładnych šulow Budyskog okresa svědčachu však na čerowšej sobocze při horcych temperaturach svoj šulski zastup. Dohromady chodzi na 140 abecejnikow w 7 rjadownach na serbskich zakładnych šulach jutře po takim prvni raz došle. A nie budže to hižo tak horco lube dzieci, kaj sem predo hižo skrótka naspomniła, hižo dženca so čujo mne přijomnišo budže a natrebne dešč smie so příroda potom dre tež nic jenož dženca, takle mal kusk, ale od jucíši je punžel potom čím viace veselič, vodňo zmijeme přichodnem tyženju takle temperatúre mes 25 a 26 stopnemi. A hišče vážna informácia za tých starších a väčších nowačkow a ich přijezd do internata serbskeho gymnázia tu Budyšinje. Tutom budže dženca od 18 do 21 hodžin a jutře po wučbě na podvimaj so wotmě potom za nowych wobydlerjów zahajenska zromadžizna, na kotryž měl so tež kóždy wobdźělić.

0: ludźe.
1: W Sarbach mamy dojšto wuznamnych ludźi, kiž su stawizny našeho ludu sobu pisali. Won Bětajka Wosobina, pědołoletny wučer na Serbskej rozšěrenej wyšej šuli, wuznamny dirigent serbskich korow a je tež na wědomostnym polu dojšto publikował. Lědma štuje wjacore generacije młodostnych wuměstce tak wobliwował, kaž Achim Brankačk. Rodźeny 21. augusta 1906 a 23 a tak svědčíme za někotry dny jeho stoty posmrtné narodniny. Simon Heduška nám povědá o jeho živěniu a skutkovaniu a tomu je se rozmluvil ze Srizu Šinovi, nědeši direktorku Serbského gymnázia, když je Achima Brankačka ze šelakých stron zeznala.

0: A gdyż się on stał przed brygadą, no aj, on był kruty, dorazny, ale on je też, gdyż są potem w uprawie byli, no, tam on z tymi holcami szosob uczynił, co z nimi mierzył, a tak. A tam on uprawdzie, on jest jeden poradny człowiecki, bacza tym szulerem namakał, albo miał, a szulery też jemu.
1: Runje smy słyšeli prinju serbsku kulturnu brigadu pod návodom Achima Brankačka v narovanju z leta 1958, jako by kôr hižo 5 letov navjedoval. Když tute narovanje svišu, nebych si myslil zo spievatú šulský kôr modostných. Kvalita kórového spievania je kytro vysoká, a črunieš jeho ženie zeznal nesem, myslu si, zo je tuta kvalita za služba Achima Brankačka. To mi tež viac vo ním jako vumilská a dirigentská vosobina praj. Dokež bez viesti je krutosče, nie je taký nivo najskier je možný. Nímale cíly NDR-ský čas je vun dirigent kóra brigády byl a viacore generácie šulorov vumilsce vobľivoval. Za dorosčeného človeka je také kultúrne dživo, drude samozrozumlivé, za modostného pak dávno nic. Tuž běše Brankač kve vesti měrje převožová. Převožová měs generáciami a měs staviznami tučasnošču a přichodom. A to so jemu hač do vysoké je staroby rádžeše. Ale junu má so šítko skončič.
0: A če si on to sam šít spiju, to je možu češko prajč, ale začuval juju, to je on tež prajú, že on to začuva. No za ten starobný rozdíl, no za ten čeco väčší a väčší odve, no. A tež tedy sú iža modostní naši byli. A on je bol vedelový staro, bylo by jen prajč, no. Aj. A potom ešte toch modoch tam mil. To jen začúva a on celý ešte tež.
1: Ale ač runieš je potom 1988 dirigentský kiešk brigády na přichodných dále dal, nie je on zvisk ke kore, že nie celé přetornil.
0: Po zmene, abo ve tutem zmenovom času, je Bogna Korenkova mila jen čas brigádu. Ja wiem, że on tam poradzował, potem je była cały krótko też Görlichowa, ja on poradzował, a poradzował je on potem też Friedumana Böhmu w osobie we Wubierku, albo we zestawie programu.

0: Čim dlěje pak so z wosobinu Achimom Brankačkom zabieraš, čim mjenje hodži so za jeho wopisanje jeničce zapšieće koruły nawoda, abo dirigent, abo wučer.
1: Wón je stawizny, wón je taka šutbu, no wón je wučbnicy pisał. Kaž tenny na przykład jule, no direktny tute serbske stawizny, kotrž so wužuvali we wučbe, da je wón najprve mu do převrota pisał, a potom je wón po převroče 2.9.10, 3.9.10 na moju prostbu, takie dokumentacije romadze zestajeć, za 1.12. za kurs, dokež je so cukovne vážne wučbe jo so zmeniło. A we serbštini mu nesmo mieli dokumenty niče zromadžene. No, serbske dokumenty, kotrž su vážne. A to je on potom tutun wučbnicu za 1.12. spisał.
0: To pak je jenož jeden příklad, když dalše wučbnice nastachu na jeho iniciativu a z jeho pjera. A tež ve serbskim kulturnym archivie nadenžeš skoro 100 zapiskov pod jeho mienom.
1: Abo na przykład na też na tych wielkich stawiznach, no to się pomysli, no to jest jedno dzieło Serbskiego Instytutu. To nie są stawizny Serbo, to jest wyszło w Instytucie. A jo, je ze Serbszczył Achim Rankaczk. No, on je mimo swojej wódźby, mimo tych korów, je on jeszcze jule na wódźbnicach dziewał, takim wiadomostny sobą dziewał.
0: Tu już mieli jeszcze w opisu ani auto, a wiadomostny sobą dziewaczer dodać. K jeho najznačišim publicistickým dživam slušam je zdrujim biografia Bjarnata Krauca. Je to hoberský naval na narokach. To nemôžeš celé sam zmištruhač, za to trebaš čvoviesku a dušinu podpiru. A tu je dostal od svojej manželskeje Moniky.
1: Jeho žena je mu krbet svobodne džaržava. A ona je jeho tež ponúvala, abo ja viem sa dopomínať, když sú všelaké vopomnenské dny boli, no, hej. To on přišel druhé my na probu toho a toho máme mu opomínat, po takým dobu mu za toho a toho jen zpěv nás učovat, abo nějaký program nás učovat. To pa nie je od něho přišlo, ale od něje. Ona je měla tu srbskou protoku ve vůle. To by se

Lubi připosłuchario, my znajemy wotbier putacych filmów. Jednanie je putaca kietro dramatiske, ale na kuncu tola šitko dere w indzie. Wodychniemy. Wočakowany happy end je so zdokonjało. Čarowši svědžin Svjateje Marije do nebe zača je podobny happy end, pomiernie dramatiski stawizną, a minju z tym stawizny cywoho čwujestwa. Od Boha k živjeniu a k zbožu stworeny čwujek so dzień a bule od Boha odwobročeše. To Bohu nebu šojene. Zoby čwujeka tola wumožił, sta so we svojim synu sam čwujek. Zomu čwujeka chcu rec od nucka k sebi wjesć. Zoby so čwujek we svojej wiernej čwujecej bytosći spoznał, zrodzi so syn Boži přez žonu, kotraž ma vosebite miestno w Božim wustajenju nady. Maria poda so do vosebitoho dyrdom deja z Bohom. Ona doživi te vozbožace, kajž tež češke vokomiki Jezusovoho národa a dźěčatstwa. Ona přewodža čestnosć jeho posłania jako ludzio jemu z čeho jeho wukwalowachu a na koncu zacpiewachu. Ona steješe pod křížom, jako mrejo poušim zdaču zrišči. Ona doživi pak tež tu vulku jutrunu změnu, jako so zrovastenene jej a svojim vučobnikam vozjavni. Skromna a nenapadnje po jej vašňu a skutkovanju sta so ze centralnej osobu ve vonej dramie umoženja čvojstva. Na nej dopelni so, jako myto jej dujere a svire, zamier dramy umoženja. Ze sčevo ma dušu po takim, ze zjej cewej čvojčej bytosću Bóg Bohu do nebe zata. Je živenju spošči so zaslužene happy end.

A takle mał kusk je so tu we měsće miholiło, pršiło, netko dreje ma so po něčim zaso wuvětrić, wěsća meteorologojo, tak so mulišće so snano tež naprzykład do klóštra podać. Křesťansko-socialny kubanski skut, któn přeprošuje zhromadnje z klóštrom Marijny Hwězdu na zelovú nedźelu po tekim dźensa do zežiwenskeje a zeloweje zahrody Pančicach kukuje. A na hosći čaka tam my s druhým připodňujený pisany program, my s druhým ze svudvorským folklórnym ansamblom, tež zelové a regionálne wiki so tam pokazaja wotmeja zakončace ekumeniski nyšpor s budyskim maj duchownym maj, tachanskim farariom, kanonikom Witom s Čapanom a superintendentom Tilmanom Popom, budu potom 17 hodzinach.

0: www.ldypk.de. Na ledach dajo privatnu conarsku šulu, w kotarež gosći w Błotach mogu to samostatne conowanje z błoszańskim conom nauknuć. Po uspěšném dokončení jezby dostanu od Ceptaria Wolfganga Gala certifikát a smějí privátně conaríš a až do 8. luží po vrže šofírovaš. Pěš stoty uknienc, jo nyn to šulu úspěšně absolvíroval, to jo Thorsten Münch z Halle nad Zolavou. Neskere sletne žijel błoszańskich krimio z titelom Smierš jo moja, der Tod ist mein, jo doproducirovane, pověže jo produkcijska firma. Premieru smejo film 27. augusta při festivalu nimskiego filma v Ludwigshafen. Na samstnym dniu dostan jo graja Christian Redl tam myto za jogo grasze przepodane. Termine za filmovu premieru w Błotach, w Lubinskem Groże, hyszczi nie dajo.
1: RBB. Serski program.
2: Z nami do spodobnego dnia.

0: Ich denk dabei manchmal an dich ganz lieb, an den Betrieb, in dem ich nicht mehr bin, und an die Straße mit der Ecke, wo so zieht. Ich weiß, zu Hause sitzt in weichen Stühlen. Ich gönn's euch, manchmal abends seid ihr müd, dass ihr am Morgen dann in Ruhe und dem Frieden in euren Tag geht, der von hier kommt, wo so zieht.
1: Přidoce zajča jo naš veliki sin, ten Tomas, ten jo v Balinju studoval. Ten jo jožo v postelju lažo, a tam jo Jan, ten šo tam s njim bydlil, jo. Ten jo přišel a grunil, Tomas, staj, tam neco jo, tam su zase neske jadnogo zašilili. To je cesta tam a sem. A on je grunil, menš, da je mi jo cuho nito spaš. A potom jo on doch sobo šel, a oni su potom net od prednih su nikotar bili, kenš tam do zapada.
2: Ja mam wesebne dožywienie ze sypnieniem murie. Januarie żywieś naszos tu, żywieś a wesom żaset som dostał jadnu raznu możność na stipendium wot DAAD, to jo Deutsche Akademischer Austauschdienst. Weni gasu zachopili gledasz na DDR ako Ukraj, a su usypali stipendia za wiedobnostnikow z DDR. Mej szef jo ten raz groni Leibner, malcnie nieco spisajšo a dostanjošo šansu. Ja nie som do toho veril, ale januarie jo to tak daleko bylo. Potom som cały czas przewrošenia pobyl na univerzitoma Göttingenu a Kölnie. Kúžde žen som siebie kupil kopicu Zasnikow a se Jano živał, co se doma čoj.
1: A potom se vodin tam přišli a celo moje auto přišel, hej, přišel by od drüben. A potom se vodin, na klar. A potom se oni se s nimi celo noc tam bokovo ganjali a všechno pokazali. A zajčas ja on zazvonil, v šuli zazvonil, ja doma, že ne nesom telefon mil, víš tu, od čo je nintra ono přišel. Ja se vodin, ne, da se to glup, kjal.
2: Živetego novembra. Sme sejželi viaco kjarcmje, televizor jo byl zašaltovane a sme viželi, co se stanjo Barlinju. Naraz som ja byl ten veliki Ryszard tam ako jadnučki osi v bliskosti. Kúžde jo mje gratuliroval, onož ja nic nesom cinil. Tak je to bylo. Ja, napšaudu. Tam ve Rošku je visal ten televizor a my sme tam pivo, pili a všechno, ja, a naraz, co je tam los, ja, also, čas na věc.
3: A kdy raz my pentyky se s naším trabijom do pětěconego Barlinja se dojeli na tak poměňony vítaňský penes, begrüßungsgeld, státa BRD za nás pětěčných. A ze žíncačného gledania je to byl veliký motor za pětěčnou industriju. A ešte větší motor je však pen byla ta penesná reforma na 1. juli živěžaset a se vijete přizamknjenje DDR 3. oktobera.
4: No to je bol zajímavý čas a s našte mjasece na koncu leta živiš a vodcem zasad až prijedne 3-4 mjasece leta živiš, zase tu byli napšaudu mjasece lichotnosti. Žeš jen mogao lichotne groniš, což se myslil a nekak jo to bylo dobro začuše, což pak jo se potom při idúcich letach zase zebralo. To nie je tak, až su se všechny žecenia spolnili.
3: To sypnenie murie jo přinia svo možnost drogovania pecevem svieše, to jo bylo v Egindérie. Pen som svět opeznava, ale teke toko cuzego suseda a som ale teke južo do toko drogovava. Som byla dle teke v drugih krajach, tak až jo to jo obokašenje na kužde pat bylo a to jo bylo riedne. A te živinske obstojnosti su se vysepne spřireda vaním DDR ku BAD zminili ofensívne napríklad. Budešin přes leta jo se ufajnoval a jo vrdoval pšaue bergarske miesto. Ale ja som teke skupiva svojo živo.
5: Die Sicherung des Friedens am 13. August 1961. Unter der Führung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands hatten die Werktätigen der DDR die Grundlagen des Aufbaus des Sozialismus geschaffen und waren nun dabei, den sozialistischen Produktionsverhältnissen endgültig zum Siege zu verhelfen.
2: Som to widzeł jako wieliku szansu. Za mnie jo to weznamnieniło, aż som mögał swoje kontakty na polu fizyki rozszerjać do całego świata. Mimo tego, aż se musi przeszać partaju. Som mögał swoje śledzenia przewjazć wet Moskwy a Katowic albo San Francisco, Tokio a Peking. To mnie wiele, wiele dało, aż som mögał namakać przyjaciołów na całym świecie. To żynca zase inac ugleda, ja, na każdy pad. Ale w tym czasu, w tych ostatnich 30 latach, ja to wegen dobra szansa była.
3: Subtilnie ja się nieco zmieniło, na przykład ta pozycja DDR-skie, żeńskie, ja się masywnie przeszkodziła. A aż są myta stawnie jeszcze w wiele nisze za samskie żywo, albo aż się stawi z niejano z pytiaconej perspektywy ulicują, To jest taka subtilna zmiana.
6: Wir sprechen immer, meine Freunde, von der Wiedervereinigung. Sollen wir nicht lieber sagen zur Befreiung des Ostens?
1: Jo, naja, also ja mogu ninta šuži hiš, da sem kšel se ogledaš. Mi smo potem net v februarje žive žasec do Bibli sajili, tam žasec je moja šota bedljiva, a na ogled bili smo tam. Ja sem se vjasili, ali nisu se vjasili, naja, ali taki ekstravagantni veci, teke nismo namakali.
3: Abo su vestali same, te obstojnosti, napšikvat sa Serbo, te njamajo až držin sajšnego pšavo kulturnije a kupanske autonomie. A Serbe sú ve menšine, ve všakých krémiach, to je tak vestavo. Tam sa nie je nic menivo.
7: Also za starých ľuží si myslím, jo byl veľgin rednie, dokoláž te sú vetresli ve jadnej nímskej a me je sta ježe napríklad te kševej pšetsej jano jaden kraj a tej se veľgin vjaselivej. Ale politiski musim gronisch des jednoschenje jobel schon malsnie. Dokulasch de Pschauer na Pschikwat sate Jinske su billi ho w DDR lepsche ako w pet jatsone a se muslim sato musim hischi Jinsa jivasch me wejowame sase sa nasche Pschauer.
8: Die Imperialisten wollten die DDR, ein Bollwerk des Friedens, überfallen und die Uhren der Geschichte zurückdrehen.
5: Das durfte niemals geschehen.
8: Der Frieden war in Gefahr.
5: Er musste gerettet werden.
9: Datum 13. August 1961.